0: Jedinou to jeho ctností, že nic netrefí.
1: Proč střílí tedy?
0: By mě dohnal k zoufalosti.
1: To by stálo za to naposledy.
0: Přece tomu tak, neb celým lesem zlobím se s tím běsem. Brzo vpředu, brzo za mnou jde, střílí tam i zde. Rány jeho dosud zní mi v uchu. Ha, již opět u všech nočních duchů. Zdory chce mi dělat jediné.
1: Proč?
0: Kdož ví, snad z pomsty rodinné.
1: Slyš, je mladý.
0: 30 a slek.
1: Vyhlíží.
0: Jak módní žádá svět. Zas už střílí blout ten prochlatý.
1: Momlale, jsi chlapík srnatý.
0: To vám stvrdí soused Plaček. Při pranici z huby vyrazil jsem mu dva přední zuby. Takže píská teď jak mladý špaček.
1: Nože chytni toto.
2: Chytit
0: já, že mám. Nelze. Vždyť pak nejsem četníkem.
1: Myslím, že jím jsi, jsem s hříšníkem.
0: Což pak zavrouli mne čeledína?

0: Kde jest milosivá paní popis osoby?
1: Vzrůst, prostřední vlasy, prostřední oči, prostřední čelo, prostřední nos, prostřední ústa, prostřední brada, prostřední...